0: sedenk, zvoníme pri vchodě,
1: čakáme dole,
0: akcie začínám,
1: bude nám dobré,
0: počujem gastěno,
1: jak na